na čo ty, a ty srdce zadaj. Ľudňava Chytová. Tu sme zajedno ľudí kroz ránu večer. Na Viberu som dežúra s písmima my. Príďte bliže a u priedlozima za Chytové. 063-422-126. Ajmo, favority z rádijske liste.